0: Rádio Regina Stret.
1: To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej

pred tým posledný zošit zakotvil v koši holý život. Zbytočne prosím,

do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně slez líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk honky

0: Rádio Patria.
1: Amare raňale te raňale. Bis minuti anglo eftahori avaske tumen dele romane laveha. Te adaj vestumen užaren šukar vakeri bena palo roma. Ačen amenca. Šukar vakt pažo radiovi tumen gemangel o roman gorole. Erena Horvátovo Siklia Avri pre Evangelickú akadémia sociálno buti. Kerala sa produkčno Androlil Romano Vodi te Andre Aver kultúrna projekty. Andro Jeketáni ben slovo 21, Kerala s koordinátorka vašo PR aktivity predalo Lumakero Romano Festivalo z Kamoro sa stelengeri Vakerdi. Teirinel chudli Androlil Romano Vodi te Buletin slovo. Akana Kerelsar, externú redaktorka te moderátorka Andro Čechiko rozhlasis Andro Programos Oromava Keren. Kerelas te Andro Projektos Hate Free. Erena Horvátovo hinitele kavni. Andre Gendi Omulo, lekaďa povietka Ja si vybral tebe. Andro Bež du jezera te Biš, keľďa avri oači ben Romano Suno. Lakero textos Hej tu, dine avri te Andre Gendi Amare Ternenge. Epovietka Výbuch v nuslých, lake dine avri Andre Gendi, všude sama krása. Larena Horvátová ha vakera ha spalakeri buti Andro Radiovos, te palakeri literárnu buti. Môžete sa nám predstaviť?
2: Rena Horvátová.
1: Vy ste zamestnankyňou Českého rozhlasu, ste internou zamestnankyňou?
2: Ja som externí zamestnankyni, som externí redaktorkou Českého rozhlasu a pôsobím tam už od roku 2012. Takže už je to nejaký pátek, pôsobím na stanici Radiožurnálu, tam som začínala práve v romské redakci Oromava Keren a později, o pár let později, myslím si o 2-3 roky později, jsem začala působit také i na tehdy nově vzniklé stanici Českého rozhlasu Plus, kde jsem se zapojila do týmu Mezi námi, pořadu, který připravuje příspěvky, reportáže, rozhovory. Je to vlastně tématika cizinců, takže ten pořad je určený pro cizince o cizincích.
1: Nevenujte se primárně romské téme teraz v současnosti?
2: Nevěnuju se jenom pouze romské tématice, ale většinou ano, já jsem ještě také i píšící novinář. Působila jsem 3 roky na platformě Hate Free, kde musím říct, že vlastně tam jsem se věnovala romské tématice a vlastně rozhovory, reportáže a vůbec představování romských osobností patřily mezi články, které byly nejvíce čtené. Což mě jako velmi překvapovalo, protože jsem měla velmi šikovné kolegy, ale mnohdy jejich někdy možná i zajímavější témata, tak přečili právě ty romské texty, což mi jako dělalo obrovskou radost.
1: Ako sa volá relácia, ktorú vy moderujete?
2: Pořad, kde jednak přispívám externě, ale také i moderuju, se jmenuje Oromava Keren. Tam připravujeme aktuality z romského světa. Ale nejenom samozřejmě aktuality, to, co se přihodilo a stalo zajímavého, ale také i reportáže. Představujeme různé rozhovory se zajímavými romskými osobnostmi, takové ty nadčasové příspěvky. Ale samozřejmě my na Radiožurnálu jedeme živě, takže vysílání je o to trošku větší adrenalin.
1: Vy v své práci používáte aj romčinu, náš jazyk?
2: Ve své práci minimálně musím říct, ale používám ji v literární tvorbě, protože sama ještě jsem literárně aktivní, jsem literárně činná, publikuju, takže tam romštinu, tam si s ní víc vyhraju. Ale jsem člověk, který má romštinu jako svůj mateřský jazyk a současně začínal jak s romštinou, tak i s češtinou, takže u nás ty jazyky byly oba naraz. Nebylo to tak, že bych se naučila česky až ve škole.
1: Od malička je to váš materský jazyk, takže ho používate v bežnom živote tak ako ja. Takže je to náš jazyk. Teraz si povedali, že ste aj literárne činná. Pracujete aj v nejakom spolku? Lebo viem, že v Česku sú takéto skupiny, kde sa stretávajú romskí autori a vydávajú rôzne zborníky, rôzne poviedkové knihy, ale aj samostatné knižky.
2: Dříve jsem vlastně působila v nakladatelství romské literatury CARE, tam už od léta nejsem vůbec aktivní. Teď vlastně tak zpozdálí pozoruju literární klub Paramisára, kam docházím, nejsem úplně přímo jejich členem, ale jsem tam tam skoro pokaždý se schází, takže takovým skoro členem ano, ale neoficiálním. Každopádně romskou literaturu sleduju velmi bedlivě, mám všechny knížky doma, které vyjdou svých kolegů, velmi je podporuju. Musím říct, že z počátku, když ještě romský a autoři, někteří samozřejmě, začínali, tak jsem stála třeba u jejich začátku a pomáhala jsem jim třeba editovat jejich texty nebo jim radit, jak daleko víc třeba rozvíjet tu postavu, protože jsem už přece jenom byla trošičku třeba více vypsanější. A když se mě třeba někdo zeptal, a jako co za to chceš, tak jsem říkala, nic, to je prostě zadarmo. Mám jenom jednu jedinou podmínku, budu tě třeba rok vést, ale ty tu svoji zkušenost, až si budeš jako jistá, jistý, tak zase předej někomu dál. Takže mi se líbilo to vlastně, že si tak jako řetězově pomáháme a ono to opravdu tak skutečně funguje. Takže z toho mám taky jako obrovskou radost. Dneska to jsou autoři, kteří nepotřebují už vůbec žádnou pomoc, jsou samostatní, píšou samostatně. A to mě obrovsky jako hřeje. Ale neříkám, že jsem nějaký profesionální editor, jenom ta literatura je opravdu můj velký koníček, je to nějaká srdcová záležitost a jaksi oblast, kde se člověk může tak jako rozvíjet a být kreativní.
1: Vrátím se k vaší práci. Chceli jste být novinárkou vždy? Byl to váš sen, nebo jste študovali něco jiné a chceli jste být něčím jiným a přišlo vám to do cesty a jste se s ním popasovali a pracujete v rozhlase?
2: Moje duše je umělecká, musím říct, jako kreativní umělecká. Samozřejmě novinářská práce je i o kreativitě, takže v tom je mi to blízký. Ale moje duše je umělecká, jsem si vždycky představovala, když jsem byla malá, že budu dirigentka, což se teda pravda moc jako nepovedlo. Neumím vůbec číst v notách a nestudovala jsem ani žádný hudební nástroj například, nebo zpěv. Spíš chodila jsem do sboru, ale ne zase tak, abych si mohla zkrátka stoupnout na pódium. Nicméně jsem vystudovala sociální práci, ale už někdy ve třetím ročníku jsem pochopila, že se tomu úplně nechci věnovat. A tehdy se mi naskytla možnost být produkční časopisu tehdy, takže jsem nakoukla jakoby do toho, jak se ten časopis vlastně vzniká, jak časopis vzniká, jak se vyrábí, jak se pracuje s novináři a s fotografy a s reklamou a podobně. Nějakými postupnými krůčky jsem se dostala právě i k té novinářské práci. Já mám za sebou samozřejmě nějaké jakoby kurzy, třeba tříletý kurz novinářský, kde jsem se mnohé naučila, takže nejde úplně tak, že jsem jako skočila do té vody a plav. Ale mnoho jsem se naučila v Českém rozhlase, protože Český rozhlas, jednak je tam fantastická atmosféra, kolegové jsou opravdu výborní, já se tam cítím velmi, velmi dobře, ale jsou tam opravdu velký profíci a je jako od koho se učit. Já se pořád učím a mám jako obrovskou radost toho, že můžu tvořit ten tým Českého rozhlasu a být toho součástí. A mám taky obrovskou radost, že člověk může psát a představovat zajímavé romské osobnosti. Já to samozřejmě dneska už nemusím vůbec dělat, mohla bych dělat práci v jakékoliv jiné redakci, ale mně pořád přijde ta romská tématika jako důležitá a beru to tak, nechci říct jako poselství, to asi je možná tak velmi nadnesený to slovo, ale jako ještě pořád takovou důležitou věc ukazovat, že právě máme zajímavé romské osobnosti a vlastně propůjčovat hlas lidem, kteří by za jiných okolností ten prostor nikdy nedostali.
1: Takže už jste mi trošku nahrali na otázku, co dělej? Ste mladá žena, máte svoje sny určite a kam by ste sa chceli posunúť, čo ďalej? Ostať v tom rozhlase, možno ísť na internú smluvu, ako interný zamestnanec, alebo niečo iné? Hovoríte, že ste taká kreatívna, umelecká duša, možno niečo viac do tej literatúry alebo do tej kreatívnej činnosti?
2: Moje vize teko do budúcna je sa daleko víc věnovat literatúře. Říkám, že není prostor se novinářině dál posouvat, rozhodně je a budu za to samozřejmě ráda, ale teď mě jako velmi baví literatura, takže bych určitě chtěla objevovat nové romské talenty, kteří se chtějí prosadit právě v té literatuře. dveře a zapojit se vlastně na ne, se to jako my chceme něco jakoby založit jakoby v Praze, nevím jak to, jestli si to ještě jako prozrazovat nebo ne, to nevím jak to, ale samozřejmě je možnost, nebo uvažujeme o tom s kolegy, že bychom se jednou třeba té literatuře věnovali profesionálně a měli jsme nějakou možnost daleko víc autorů systematicky vést k té literatuře s tím, že bychom ji vydávali například.
1: Skôr tá vydavateľská a tá literárna činnosť, to je vážne. Máte nejaký svoj vzor, či už literárny, alebo v novinársky, a možno Róm? Koho ste vysledovali? Vnímate nejakého novinára rómskeho? Pravíte, to je dobrá práca, toto by som chcela aj ja robiť.
2: Není to úplně tak, že bych se s někým jako srovnávala, já jsem nikdy jako úplně ty vzory až tak jako neměla od dětství, ale oceňuji si třeba práci Richarda Samka, který působí v České televize už myslím asi 20 let, možná mu křivdím a je to déle. Tomáše Bystrýho, kolegu z Českého rozhlasu, který je absolutně výborný a jako jeho moderátorský je na opravdu skutečně vysoké úrovni. Takže to jsou takový dva, jako, nechci říct mý vzory, to asi ne, ale velmi si cením si jejich práce, kterou do toho vkládají. O to víc, že vlastně Tomáš Bystrý vystudoval novinařinu na vysoké škole, Richard Samko ne. A je tam takový ten protipol mezi nimi, jakože jeden musel do toho trošku vložit víc, druhý byl tomu možná trošku předurčený a měl u sebe ty profesionály z řad svých vyučujících, který ho k tomu vedli. Ale Tomáš se snažil třeba už ve 13 letech psát do národnostního časopisu. Ten Richard v mládí se zapojil právě do kurzu určený pro Romy, kteří se chtěli stát novináři. Každý měl tu cestu zkrátka jinačí, ale dostali se oba dva na vrchol a to je prostě naprosto skvělý. A samozřejmě i moje vedoucí, Iveta Demeterová, která vede redakci romského vysílání a je skvělá novinářka, moderátorka a hlavně majitelka úžasného hlasu.
1: A z tej literárnej oblasti, koho rada čítate, alebo koho ste rada čítali, keď ste boli malá, alebo teraz?
2: Tak já jsem samozřejmě vyrostla na těch klasikách, jako byl Čapek a další, Němcová. Třeba ve škole jsme četli jako povinnou četbu Lovci mamutů, ta knížka mě úplně nezaujala, ale říkala jsem si nedávno, že bych se k ní vrátila, abych se jako si ji znovu přečetla a možná změnila názor, protože spousta lidí mi řekli, že to byla tak skvělá knížka, že si říkám, že to musím vlastně udělat, že si to ještě dlužím. Takže jsem vyrostla na takových těch klasických českých pohádkách a knížkách dobrodružných, Foglarovky a podobně, ale z romských, tak to je určitě Elena Lacková, Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, což vyšlo i na Slovensku, takže to je úžasná kniha a z mých kolegyň, tak čtu skoro všechny, asi z nich nemůžu vybrat, protože jak je znám osobně, tak to zase vnímám takovou jako povinnost a jsem vždycky úplně nedočkavá, jako si jako přečíst ten text. Mnohdy jsem třeba prvním čtenářem, což mě činí jako taky obrovskou radost, že mají tu důvěru a dají mi to přečíst a chtějí slyšet názor, co si o tom myslím. Takže z toho mám velkou radost.
1: A tu spoza hranic od nás zo Slovenska vnímate někoho? Či jsme už tak vzdělení od seba, že už to nie je také?
2: Znám tvorbu pana Bangy, který už teda není mezi námi, který vlastně, myslím si, že je snad prastrýc, jestli to říkám dobře, prastrýc Patrika Bangy, který vydal Skutečnou cestu ven, která získala ocenění Magnesia Litera za debut roku. Tak tam si myslím, že to bylo jako v rodině, že takže to třeba ze Slovenska jsem zaregistrovala a myslím si, že ta jeho tvorba, ten obsah té tvorby a vůbec ten rozsah, že byl úžasný.
1: Prihovorte se ještě možná i romsky našim posluchačům naše relácie romské slovo Romanolav.
2: Šegetina v Tumenge, bud bach, te sa stipen, uva kren romanes, bo amari romaniči, pini igen šukar. U likeren pašočave romaničip, bo kadahin amaro identita, sarna avela romaničip, na abena manuša romane.
1: Pelikerov. Jerovnica te živen bute roma sarna roma. Otrne andalogav na kamen te živen avka, sarlengere daja dada. Kamen leživi pnastar buter. Palka damenca vakerenas o Daniel Teo Alex.
0: Daniel, Alex.
1: Tumen san Jarovnica, taro u siklom pre maškortni škola pre Savi.
0: stredná gastronomia služieb.
1: Kaj?
0: Do Prešov.
1: Prešli ste, a ty pinajre škola, tam samo berš.
3: Prvý ročník.
0: Prvo.
1: Súskajno ty si kom kada? Kady buti, kam te keren?
3: Lebo džana, že kamas v budpeske manušie mištiny, že jame norma sa ňu vzdelána, sam dieline, ale jame kamas tis kávou, že jame šal o fedr budúcnosť a ale veci.
0: A mne kera byl mire čaver i budúcnosť, že ten adživinka v kasarár, napríklad mejaka na bydživa vás, že kamas ten fedr živi peniso manim. A že ten namišný peske, že oroma iné čá, hoď skôr, že čak jeden pridávky, a ty džane, že za, a jame týži iný jilo te buči, ale kamas te vykrav buči.
1: Kamas te kera buči, kam je ten fedr. So siknú, so avena, sara, kada, agorina, kada škola.
3: Na systém predaja.
1: Takže bykem kerna?
0: V podstate mi cikavina sar funginal gav, sar šabské odkera sa mi vlastno gav, sar funginal, kľudne, že proste šabé sole manažera. V podstate mi cikavina calodrom ohľadom biznisu.
1: Keď si bieš, kady škola likerov?
3: 3 roky.
1: 3 roky.
0: Plus 2.
1: Plus 2, tak mi maturita. A to mi kamen?
3: He.
1: Kaj nás by maturita upreučo? Cikľar, že by peľkina na čas, dala svoj maturita.
0: Vysoko 100% nože džaha. Poda ty stredno lači, a je sa im tu vysoko, to je sem koľko da BC, bakalár alebo magister, to da fede po manušama to den važneder, a džane džina sa hocko.
1: Už aj chuden butel buči, in tom badrša i pena peste dohto na dar si buči. So keren, adaj, adaj, divas pre kady akcia?
3: Obsluhuje nás len manušen.
0: Keďže sa bý catering, a že obsluhuje nás manušen, chaben, pani, spôľa toho sa jom kamen, a že kada mi ty si kávil, že jak druhú biznisu sú iná svetos.
1: Tak, kada. No a to je agorina je škola. Kaj by kam jeho ste kerol? Darke te bykem kerol? Vaj te kerol pes kery sklipa? Ukaj te bykem kerol?
3: Lebo na, lebo my ľom prija škola a medy ňom manke kaša. Pre Košicko, kde je súkromná škola, je konverzatórium a lode má na príle, no ale tá sa končí na vakada, to nastupí na vode.
1: A sú kam jste lauteri zvají?
3: Klavirista.
1: Pro klavirista, a kam jste vaša, a džane jste vaša vel?
3: Ta džana vare so.
1: Te tu do chude, a u sikli havri sobi, kam jeho jste kerol?
3: Te baša o keso.
1: Če te vaša vel, buďte dare si, te skam čavin vají, dar kia roh, hej so zabol.
3: Kavka, hej. Náži sa učiteli, ale keso sa.
0: Mentoris, ne? Mane zrušu kavka, že byť vás pe zdravotno. A výkody mám, že mám primáčky, o primáčky kážem úspešne sa láčes, ale pre nedostatok miesta mám dokázané teda to primiel, takže mi roplano zino, to je študilno kada, a pa mi teda povedal, nastúpilo pre zdravotno a sa teda vypomôži nové manušenge, veľká je špitaľ, a po furva keren, že oroma iné fej zdrza ako doktora, takže keď mám načak, mám teda vypomôžino, ale je amara kultúra, takže amara majoritáke.
1: Keď to mene hin oroma majorita, del postavno, to hin buter. U Pieren, Ander Kuat, Tumaro Centrum, he, a sa rodoj?
0: Výborne. Ako v dojek Jivsbar som nebol, futpe si káva, cez Tina spolo sveto, cez Erasmus, takže od centrum dosť pomožino čia vengi, kokamu ali škola te píral, tedy kalo svetos.
1: A sa nás mal terkaj Avri, Andre Avertem?
3: To mena Pirav.
0: Ben Pirav, ma cez Erasmus plus, cez kurat centrum a som ma smrze zino v Polsku, Poronin Polsku a teraz ďalší mesiac mali sme plán teraz ísť do Chorvátska, ale to sa zrušilo kvôli finančným prostriedkom, lebo buď to, alebo aby sme si spravili kuchyňu v centre, tak sme si vybrali kuchyňu, lebo to bude ako viac vypomožné pre mužov aj dievčat, aby sme naučili variť. Nám to tak ako vynahradili Polsku na 10 dní.
1: Tež za Ander Polčíko, kudy keď nás odoj živin o manúša, na čo roma to na roma?
0: Odáme na vákode amare romenca, a my kudáva ha poliakenca, tedy ka zlengri kultúra, sa region živin, na žič amare roma, a ešte všeobecno svetovo kultúra, to je si kľúva za men.
1: Co by tu men pene na zese, ten nge sa tu men, bo dar sa ve na kamete ante si kľú?
3: Dar sa ve mladížník a pesky myšliny, že a napríklad Penava Múrš, pelná myšlina pesky, že lelali z Romni, lelali z Čáve, ma iná da Savoro. A pali z pesky nové dominy, že Cerpínen, 15-16 ročné Čavory ma i len Čáve, a pritom je on iné Čáve, a va žiadaná kamen, lebo pesky myšliny, že školy nie zbytočné, že škola kada, a nové dominy pesky, že kampu len je buči, že kampu pesky pači sa te starínel, ale veci.
0: My by pinávali, že bude chyba hlavne po rodiča. Nak pinávali kanážiaval ako ino kajso, byl mande je chyba pe rodiča, že je ona si kajven peskere čavenge odrom škola trepot, čave diken, že my ridaj na pírla zari škola, ani odat, a kaná menge lače, spojina men love, odatva sa pírla rybuči po Čechie, bo so, tam šlo, že je obkada kerla, aj da nasa vorenge vidžala, že podstata, to je zari škola, milo to dohod sovo po odboris, hosavo práca, iní práca a užitočná posvetosť. Užitočná
1: Amarela Češunavle, Ormanu Lapavlja Koagor, Sarsako Varleske, Djamandre Redakcija, Važu Nacija, Kere Programi Radio Patrija, Andro Studios, STVR Kašate, Richtindeles, Opeter Krajčević, Tauroman Gorolj, Savutumenge Mangel Mekšukarati, Uđio Šunjiben, Amalina te Amala.

co odpovím, až svatý Jan, ten pískovcový rozum brada a spovědník všech pražských vran, se zeptá, jestli žiju ráda, až řekne, hele, nejsi mladá, tvůj šperk je cetka z tomboli.

0: Sobotníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Biskup,
1: Rea Jánoši Griníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali
0: Jozef Kaščák,
1: Tomáš Repčiak,
0: Tereza Olhová,
1: Martina Sľúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizovala Iveta Janáková.
1: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas
1: v roku 2026.